zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem, života znalých, ale v skutečnosti malých lží.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: No, opri sa o mňa a bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. No, opri sa o mňa a zabudneš na to.